zechtie jej taký vťučší nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žiteň multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět